0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

čičo, a když praskneš bublinku vzduchu, vyplivne černý

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.

Tři minutky po šesté. Krásné a dobré sobotní ráno vám v tuhle chvíli od mikrofonu Rádia 1 přeje David Štrbáček. A samozřejmě příjemný poslech. Na úvod aparát kandidáta Kalie. A teď Funny Weather a Little Dragon

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například Lední kapela, Fak Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

Petr Hill, Growing Pain, předtím Panáčik, Vata a teď Beth Orton z nové desky, skladba I'll Miss You. 6 hodin 37 minut k tomu, posloucháte Radio 1, alespoň doufám.

začíná to tak nenápadně. Barvité sny, nutkavé myšlenky, samomluva, někdy i halucinace. Toho si většinou nikdo ani nevšimne. Pak se ale začnou převlékat. Zpočátku tajně, v soukromí. A po čase, když jejich přesvědčení překročí určitou hranici, tak s tím musí na veřejnost.

0: Reklama Rádia 1.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.

Minutka po 7 hodině. Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno. Doufám, že jste deště přežili ve zdraví, stejně taky váš majetek. Po Angelu Badalamentim a Timu Buffovi z James přichází Luluk.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit pět nových kousků hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Karibu. Tentokrát je pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A tohle je místo 11. Hitparády Rádia 1. Matt Berringer, Mertiny Mifecou.

Dostaux z nového alba Reality Awaits, kde masivně používají autotune, což jim asi neodpustím.

0: Nezabloudili jsme?
1: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
0: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
1: No samozřejmě. V gramofonu.
2: London City. DJ Crush. Boy Ed get crushed, you know. Chuss. 45. Boss. Ring them. Warn them, bomb up lad, tell them, ready for shell down them, yo, you hear me dog, hey, who them a ramp with?

when you ride the car like it's a big, big truck. Truck. I see it on there, see it on there. Loutopik, předtím Alvia a ještě předtím DJ Cash. 7 hodin, 52 minut k tomu.

0: Loutopek Sirandero. Pro kolegu Davida, který se dnes bude procházet v kalužích, tady mám návod, jak změřit kruhy na vodě.
1: Tedy, jak změřit kruhy na vodě? Návod. Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu o poloměru 70 cm. Doporučuje se dřevo velmi tvrdé.

o poloměru 70. No a potom vhodíme do vody kámen a v místě vrhu umístíme na hladinu šablonu. V okamžiku, kdy kruh zvlnek dospěje přirozeným vývojem do velikosti námi vysoustružené šablony,

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. LesHoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Skladba z debutové desky londýnského tria Ebb. A musím říct, že z celé desky jsem opravdu hodně nadšený a mám pocit, že to je jedna z nejlepších věcí, které jsem za poslední týdny slyšel. No, posuďte sami. A teď Chandler Bates.

Kavinsky, La Fox, Night Call. A tohle je Fujiya a Miyagi. A jejich nejmenší společný jmenovatel.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak. 8 hodin 40 minut a to je pravidelný čas pro kulturní servis Rádia 1. Dnes je sobota 22. srpna. A vám se nabízí následující kulturní akce. Z festivalu. Festival na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Rodinný divadelní festival na Švestkovém dvoře. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Filmy. Kino Dlabačov v 18.30 Hořké svátky, ve 20.30 Spider-Man z Brusu Nový den. Kino pilotů v 19.15 Čika Čeka, v 21.15 Pozvání. Edison Film Hub v 18 hodin Odyssea, v 21.30 Princezna Kosmolesba. Pokud na tento film nepůjdete, přečtěte si aspoň jeho popisek na ČSFD. Letní kino Dlabačov v 21 hodin Indiana Jones a poslední křížová výprava. Letní kino na zámku Veleslavín v 21 hodin Kulový blesk. Letní kino Gabriel Loci v 21 hodin Casablanca. Galerie. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinzel Hilmar v 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu Radka Bodčevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café, kolektiv autorů, Wall of Hope. Kunsthále Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatowski, Deep House. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Magická olejomalba. Art Toto galerie v Uhelné mlýně, Timo Bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinzel Trommel. Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. Kolej 1 v Březnici, Jaromír 99, The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver. Studio Prona v Lounech, Human Nature, Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Divadla. Tam je jenom jedna položka pro dnešek. Galerie Středočeského kraje nabízí v 18 hodin cirkla Putika Splash. Koncerty a tančírny. V Groove Baru v 21.30 Solar a Mit. U Bukaníra od 23 DJové Roman Ray, Vic, Daniel Neighbor. V Jazz Doku v 16 hodin Jazz Volunteers a od 21 Voila. Areál 7 Holešovice v 19.45 Prague Open Air OMD. Fuchs 2 od 17 hodin Open Air Shimmy, Gufrau a Similin Vin Live a další. Na Rádiu 1 pak od 13 hodin Ondřej Štindl, v 17 hodin Nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Not Safe for Work a od 22 The Workout. Vybírejte dle libosti a užívejte kultury plnými doušky. Jdeme zpátky k hudbě a pustíme si Cold Cave.

0: listu. Určitě si chci zatelefonovat.
1: Seš cvok?
0: Jo.
1: Dobrá, zatelefonuju si.
0: Ani se neptáš komu?
1: Ne. A co můj vůz?
0: Potřebuješ ho k telefonování?
1: Ne, vůbec ne.
0: Tak vidíš.

Channel 3 Gangsta. Za 5 minut bude 9, což znamená, že je čas se rozloučit. Užijte si krásný víkend. A pokud byste náhodou nevěděli, co s načatým odpolednem, tak moje maličkost bude dnes hrát v Bystru Karel, kde probíhají jednak narozeniny Bystra Karel a jednak taková charitativní akce. Prostě se stavte na kafe, když budete mít náladu. Na závěr si dáme White Lies.

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně jste-li u přijímačů v sobotu dopoledne po 9. tak vysíláme reprízu Velké sedmi s datem 18. srpna 2026. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzar. Máme před sebou téměř dvě hodinky s aktuální československou nezávislou hudbou. Máme na začátku pět, věřím, zajímavých novinek. Budu losovat tři z vás, kteří získají vinylovou podobu alba Nemilovaný svět od kapely Už jsme doma, a pozvu vás taky na několik koncertů a festivalů, které teď máme bezprostředně před sebou.

Já myslím, že netřeba zbytečně otálet, můžeme se do toho pustit a dát si novinku první, novinku, za kterou se skrývá nová písnička od hudebnice, kterou můžete znát z kapely Midi lidi, kde řadu let účinkovala, případně taky z elektronického projektu Audiofenky. Někteří z vás už vědí, že se jedná o Markétu Lisou a její teď tedy solový projekt, který se jmenuje Kuťa, což znamená maďarsky pes. A v tomto projektu propojuje terénní nahrávky a experimentální hudbu s tradiční písňovou formou a taky z prvky popu, řekněme. A tenhle projekt se také vztahuje k nějakému, řekněme, jak sama říká, folku mládí a na druhou stranu k jistotě uklidňujícího a radostného rytmu techna. Kuťa vydala v roce 2019 debut Kisko, aktuálně připravuje k vydání tedy novou nahrávku, která by měla vyjít na labelu Kafara už teď na podzim. A jak jsem řekl, jedná se o Markétu Lisou, hudebnici, intermediální umělkyni, která dělá taky řadu jiných věcí než hudbu, ale právě na hudbu se tady budeme soustředit v jejím singlu Léto je král, Kuťa, novinka první.

Tolik Kuťa alias Markéta Lisá a písnička Léto je král. Novinka první dnešní Velké sedmi. A novinka druhá, to bude rovnou premiéra či předpremiéra nového tracku Wallflower od kapely Brancos Bridge. Je to z jejich EPčka, připravovaného EPčka Geezer Complex, které kapela vydá 4. září a kvarteto na něm rozvíjí zvuk debitu Hobby Horse Cowboy, tedy syrové kytary, surf rock, post-punk, disco, analogová energie, ale teď se snaží možná ještě o nějakou větší důraz kladou na rozpor mezi vnější sebejistotou a vnitřní nejistotou, abych tak řekl. Celé IPčko stojí na 4 postavách, 4 příbězích křehkých mužů, trosek a všeumělů, kteří se snaží přežít dobu, ve které na ně ze všech stran tlačí výkon, výsledky, relevance i strach z vyhoření. Tak IPčko, které nás čeká 4. září, se jmenuje Geezer Complex a my tady od Brancos Bridge máme track, který oficiálně vychází až tenhle pátek 21. skladbu Wallflower, novinka druhá.

Tolik Wallflower, nový track od kapely Brancos Bridge z jejich nadcházejícího EPčka Gizzard Complex. Celý ten příběh je takový útěk za masku trochu obskurního, ale o to sebejistějšího chlapíka a právě otázka, kde končí sebeironie a začíná skutečný strach, je jedním z hlavních motivů celé nahrávky, jinak je pod ní podepsaný jako producent a zvukový inženýr Jonathan Hux, se kterým už dělali i dřív a zvukově, myslím, je to opravdu dotažená záležitost. Teď novinka třetí, tam si dáme novou písničku od pražské hudebnice Beaty Myslíkové, která vystupuje ovšem pouze jako Beata. Máme tady skladbu Když mlčíš z její nové nahrávky Líčka, 17-minutového EPčka, které vyšlo 30. července vlastním nákladem. Jinak Beata toho už má za sebou vlastně víc, mimo jiné debut, který se jmenuje Beoner Wilps. Nevím, jak se to přesně čte, na každý pád desku vydala 6. března letos, takže toho tenhle rok dává v šanc opravdu hodně. A loni vydala EPčko Budu tady, ze kterého jsme si hráli ve Velké sedmě písničku Kolik nocí. Teď už Beata a z její nahrávky Líčka skladba Když mlčíš jako třetí nasazená novinka.

se kus mě.

0: Hitparáda česká, ta je ale hezká.
1: To zněla písnička Když mlčíš od Beaty Myslíkové alias Beaty, což byla třetí nasazená novinka, a teď tady máme Květach a její nový singl Přesila, na kterém hostuje Past, a skladba je další ukázkou z její třetí desky Rozkousaný svět, která vyjde už 4. září u Indiescope. Tato Přesila vznikla ze vzteku nad tím, jak rozhodnutí mocných dopadají na životy lidí. Speciálně impulzem k téhle skladbě byly zprávy o dění v Íránu, obrazy černých mraků nad pobřežím po útocích na ropná zařízení, kde Květach říká, že právě tehdy automaticky naskočil text Nevěřím Přesilu, která život bere si. A společně s ní se a kapelou teda se na téhle skladbě podílel taky Dan Kranich z Pasti, který přidal působivou rapovou pasáž, a na konci refrénu se ke Květach taky připojuje. Na každý pád tato skladba, přestože v sobě má kus vzteku, tak v sobě nese i velkou naději. Květach mluví o tom, že společnost i svět kolem nás přitvrzují, ale zároveň věří v sílu lidí, kteří se odmítají smířit s bezmocí, a právě proto je pro ní důležité spojovat hlasy a nenechat pocit převahy druhých proměnit v rezignaci. Přesila, Květach a hostující Past, novinka 4.

Takhle zní nový track od Květach, skladba Přesila s hostujícím Danem Kranichem z Pasti. Zní poměrně tvrdě, celá deska bude o něco tvrdší než její předchozí nahrávky z téhle nové desky, která se jmenuje Rozkousanej svět. Jsme si tady už na jaře hráli první single Samota, tohle teda byla Přesila produkce, té se ujal kytarista Honza Skorunka a mastering měl na starosti Amák ve studiu Golden Hive. Novinka už tedy pátá, posuneme se dál k tomu závěru a tam máme projekt hudebníka, producenta a multiinstrumentalisty Šimona Havelky, syna Václava Havelky z Please the Trees, tedy projekt Bear Cloud. Chystá nové album Nube Nubes, které vyjde už tenhle pátek 21. srpna u Cabinet Records. A podle autora se jedná o jeho nejpropracovanější a taky nejkoncepčnější nahrávku. Hlavním motivem této desky jsou mraky, nikoli ale přímo v textech, ty zůstávají otevřené volné fantazii. Mraky se objevují spíše ve zvukové představivosti, v atmosféře, náladách a v tom, jak jednotlivé skladby přecházejí jedna do druhé. A Havelka si na desce vytváří takový vlastní imaginární svět oblaků. Některé části tam fungují jako takzvané cloudy přechody, propojují skladby a zároveň slouží jako zvuková intra do dalších písní. Zásadní inspirací byla deska Blond od Franka Oceana, o které Šimon říká, že ho nejvíc zaujala jeho křehkost a citlivost, jak v textech, tak v hudebním zpracování. Novinka pátá, Bear Cloud a písnička Welcome z desky, která vyjde tenhle pátek a jmenuje se Nube Nubes.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Tolik Šimon Havelka alias Bearcloud ve skladbě Welcome. Bearcloud, který ve své tvorbě propojuje intimní písničkářství s elektronikou a taky velkým důrazem na atmosféru prostora moci. Pro úplnost dodám, že debut Faves vydal v lednu 2025 u Polí 5. Na podzim následovalo EPčko Meeting with Bear a teď tedy nadcházející deska u Kabinet Records 21. srpna vyjde album Nube, ze kterého jsme si zahráli právě tuhle skladbu Welcome, zní skvěle. A teď už do žebříčku. 15. místo, tam máme novinku z minulého týdne, Jan Fikes a track, který se jmenuje Eagle z jeho nového alba Secondary Science, které vyšlo 24. července na labelu Polí 5. Honza Fikes se dlouhodobě pohybuje na pražské experimentální improvizační scéně. Určitě jste na něj už někde narazili, znát ho můžete třeba ze Sovy smrti, Skrytého půvabu, Byrokracie nebo Stratoklaustru. A v solově vydal v roce 23 album Prime Phrases, o rok později společně s Rogem album Makutra Dub a loni taky pozoruhodnou hudbu pro Fanfrnoch, kde pracuje se zvukovými možnostmi tohoto tradičního lidového nástroje a taky s Fanfrnochovým orchestrem. Honza Fikes, Eagle, 15. místo.

Mám radost, že ve Velké sedmě budují i takto experimentální nahrávky. Tohle byla skladba Eagle od Jana Fajkse, skladba, která byla minulém týdnu na 5. pozici a teďka teda stále v žebříčku, ale už na místě 15. Tak uvidíme, jak se povede v příštím týdnu. Už 4 týdny tady máme skladbu, která se jmenuje Angels a ta je pro změnu od Blue Chesterfield, což je kapela, kde zpívá na kytaru, hraje David Jirka, za bicím je Mikuláš Plas, dále je tam Vítek Nováček, Vojta Šindelář a Kateřina Brtníková. Tohle je titulní věc se stejnou jméne desky a myslím, že o kapele ještě uslyšíme. Blue Chesterfield, Angels, 14. místo.

Tohle bylo místo 14. plzeňská kapela, která je pořádně temná, dark country, neofolk, kde co možného v nich uslyšíte. Kapela, která vydala svou desku Angels a právě z ní jsme si zahráli titulní věc. Teď už 6 týdnů ve Velké sedmě máme Terezu Rabini a její píseň Jiný jméno na zvonku, vydání její připravené desky Ceremonie se blíží, vyjde už 11. září u Indiscope. Tentokrát tedy na 13. pozici.

0: Tereza Hrabín a její písnička Jiný jméno na zvonku z její nadcházející desky Ceremonie. A u labelu Indiscope zůstaneme i na příčce 12., protože tam máme písničku od Veru Linhartové, písničku Každá další. Jinak Veru si možná pamatujete z kapely Zvířemenem Podzim a teď tedy solově už nějakou dobu vystupuje. Její debut se jmenuje Iona, tohle teda bude věc, která otevírá cestu k další tvůrčí etapě, další desce. Houslistka, zpěvačka, skladatelka, která propojuje moderní elektroniku, emotivní smyčce, alternativní pop. Produkčně se na skladbě podílel Ondřej Rychlý, se kterým chystá i další materiál pro připravované, tentokrát teda EPčko. Každá další tato skladba se věnuje tomu, jak v digitálním prostoru zacházíme s vlastní identitou a jak se pod tlakem sociálních sítí můžeme postupně vzdalovat sami sobě. Text pracuje s projekcemi a očekáváními samotné. Každá další symbolizuje další obraz, roli nebo představu, ve které se člověk může postupně ztrácet. Koukal jsem se schválně na Facebook Veru Linhartové, tak ve vztahu k ní aktuálně dělá velký životní krok, protože z volné nohy přechází do zaměstnaneckého poměru, tak tímto i zdravím, držím palce a stejně tak písničce Každá další na 12. místě. Veru Linhartová.
1: Nejsem štěstí tvého stroje, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří.

0: Chcete ještě něco dodat?
1: Ne.
2: Rádio 1.
3: Já na každý pád řeknu, že dozněla písnička, každá další od Veru Linhartové z jejího nadcházejícího IPčka, jinak Veronika je propojená třeba taky s cirkem La Putica a stojí taky za projektem Etherea, jenom tak pro úplnost. A teď už pozice 11. Tam máme už dlouhých 7 týdnů ve Velké sedmě kapelu Esa z lesa a jejich track Vykoupení, což je první ukázka z desky, kterou plánují vydat začátkem roku 2027.

Zazněli Esa z lesa a píseň Vykoupení a teď máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Je to projekt Jazzy Lepas a Jacoba Karla. Jejich společná píseň Vzducholoď z nové desky Jádro Bza, nevím, jak se to správně čte. Je to teda druhá studiová deska, zároveň posun oproti debutu Život je pas z roku 2024. Ta první deska byla taková syrovější, undergroundovější, zatímco teďka je to spíš taková vstřícnější věc pro publikum, ale bez ztráty rapových kořenů, řekněme. Jazzy Lepas tedy spojil síly s producentem, multiinstrumentalistou Jacobem Karlem, který spolupracoval třeba s Mikem Trafikem, Fast Food Orchestra nebo já nevím, třeba Vojtánem. Základ pořád tvoří boom-bapové bicí a klasický hip-hop, jenom to dostalo modernější zvuk, pestřejší produkci a výraznější melodické refrény. Jazzy Lepas a Jacob Karl, track Vzducholoď, 10. místo.

Tak to byl Jazzy Lepas a Jacob Karl a píseň Vzducholoď na desáté příčce. A teď už krásných 5 týdnů tady máme písničku Soudny od Marie Kyšlovsky z její nadcházející druhé řadové desky, která vyjde 30. října u Indiescope a hrají tam na bicí Roman Vícha. Na kytaru producent je současně Martin Přikryl z The Prostitutes a myslím, že to bude velmi povedené album. Mix Matěj Morávek, mastering GAEX. Myslím, že jsou to samá prověřená jména. Marie Kyšlovsky, Soudny, 9. místo.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Marie Kyšlovsky, jsou dny už 5 týdnů ve Velké sedmě a kytary a baskytary, taky baskytary natočil Martin Překryl. A teď už 8. pozice, kde máme další novinku, která postoupila z minulého týdne, Matyáš Libra a jeho nový single, respektive projekt Matyášovi kamarádi. Projekt, který je rozkročený mezi rapem, postpunkem, indie rockem. Projekt, ve kterém Matyáš otevřeně mluví o úzkostech, nejistotách nebo vyrovnávání se s vlastními nedokonalostmi. Tohle písnička Má blbá hloupost, možná ještě pro úplnost dodám, kdybyste někdy snad tam ještě dělá zamířili do jedné ze zmrzlináren na Národní třídě, tak ho tam asi potkáte. Matyášovi kamarádi, Má blbá hloupost, 8. místo.

Matyáš Libra alias Matyášovi kamarádi, track Má blbá loupost, jinak spolupracoval třeba s touto Vangelis, Barielem nebo Atenou Chlebovou. Myslím, že jeho deska Za všechno může Matyáš z roku 2024 byla opravdu vřele přijatá. Loni vydal desku Matyáš. A teď tedy nový track Má blbá loupost. Sedmá příčka, tam už 3 týdny ve Velké sedmě máme kapelu z Benešova, která se jmenuje Edith. A jsou to tedy 2 basy, bicí a zpěv, žánrově někde mezi postpunkem a noise rockem. Album Zlom. 7. místo.

Edith a jejich Štěk na 7. místě album Zlom, kapela, která už oslavila 20 let na scéně. 6. místo tam máme 5 týdnů kapelu Drtikol, kapelu, která vydala desku Slepé mapy, ze které si tady hrajeme písničku Liščí. Vydala desku po dlouhých 13 letech od debutu Pomalé děje a je to výrazně osobnější nahrávka než ta předchozí. Každá skladba tam má konkrétní význam a vztahuje se k lidem nebo situacím, které jsou autorům blízké, producentem Tomáš Neuwirth. A myslím, že se jedná o dost povedené písničky, speciálně v této skladbě Liščí. Je tam velký přínos i Olga Koenigová z IL, která tomu dává ještě něco navíc. Drtikol, Liščí, 6. místo.

0: cítíte ten klid.
1: Rádio 1.
2: To zněl nám Drtikol a skladba Liščí na pozici 6. a můj tradiční jingle ohlásil skladbu pamětnickou. A říkal jsem si, co tak dneska pustit, a shodou okolností před pár dny jsem poslouchal v mixu nějaké skladby připravované, konkrétně skladby z desky, která pracovní název aktuálně má Hrej a měla by být až během příštího roku. Jedná se o nahrávku od brněnské, původem slovenské hudebnice Evy Čech Jurčákové, která si říká Evolet a vydala svůj debut eponymní album už v roce 2019, kromě toho ještě taky několik singlů a teď tedy chystá novou nahrávku a teda musím říct, že mně přijde, že ji to katapultovalo opravdu mezi nejosobitější hudebnice z někdejší slovenské scény. Tak se máte na co těšit a já jako dnešní pamětnickou si dám s vámi tady písničku právě z té desky Evolet, její eponymní desky z roku 2019, skladbu, která se jmenuje Jednorožec, protože už na ní jde znát potenciál, který stále roste. Evolet, Eva Jurčáková a její skladba Jednorožec z roku 2019, dnešní skladba pamětnická.

zachrání to, čo lidi vždycky zrání. Silná žára nevypálí a neoslepí a nezahalí. Sveta nových okolností, žijem život bez cudnosti.

Dozněla skladba pamětnická písnička Jednorožec od Evy Čech Jurčákové alias Evolet z jejího debutového alba z roku 2019. Zapustil jsem tou příležitosti, že jsem měl možnost teď slyšet nějaké nové písničky, které jsou teda o poznání, řekněme, posluchačsky vstřícnější a zároveň mě přijdou ještě o kus dál oproti už tak skvělé debutové desce, tak se v roce 2027 máme na co těšit. A teď už místo páté, na kterou máme už 3 týdny, písničku Rytmus od dvojice Mili Janatková a Jaroslav Kořán. Ti vydali 2 album Písně dne, Písně noci a potom následované dokonce live EPčkem, které vyšlo v červenci. Takže jsou opravdu hudobně produktivní. 5. místo.

Hodně experimentální kousek Rytmus od Mily Janatkové a Jaroslav Kořán na pátém místě. A teď už tady máme kapelu, která minule vystoupila dokonce na druhou pozici, teď tedy mírně klesla na čtvrté místo. Kapelu, která pochází z Třeště, vydala u Polí 5 album Tak tady jsme naposled, což je deska, která následovala po jejich předchozím albu Srny a struny po neuvěřitelné době. Ta vyšla už v roce 2010, takže po 16 letech píseň Muž, který se nerad skloňoval. Řeč je o kapele Lajky. Čtvrté místo.

0: noc.
1: Dozděli nám lajky muž, který se nerad skloňoval na pozici čtvrté. Teď tady mám pozvánku na pár koncertů, které máme aktuálně před sebou. Začnu těma klubovkama. Ve čtvrtek 28. můžete do areálu 7 vyrazit na křest alba Ideál, vypsané Fixy. V sobotu 22. před Krosem můžete zavítat na Muchu s cymbálovkou. Speciální koncertní formát Pochcela muzika. Ve středu 26. Cargo Gallery zahrají Madhouse Express. Potom ve čtvrtek 3.9. přístav 18600 Tiger a Beer Cloud představí svou novou desku. Tolik Praha, co se týká Plzně, tak 20. srpna v Zaxpubu zahraje Omnion Tomáše Reindla. 26. tamtéž Xavier Baumaxa, Jazz Punk Trio a Matěj Benko and Rasťo Uhrík. A ve čtvrtek 3.9. taktéž Zaxpubu zahrají Zrní, kteří v tuhle chvíli chystají svou novou desku, která vyjde taktéž někdy v září, byť až ve druhé polovině. Co se festivalu týče, tak vás v tuhle chvíli nasměruju na tři moravské formáty. 28. až 29. srpna v Bílovicích na Uherskohradišťku je Vifičven, bude Om Square, bude tam taky Medy lidi, Pudink paní Elvisovej, Cirkla Putika, Iva Bitová, Teres Fratzerová a řada dalších. Případně můžete vyrazit do Mikulova na Mikuláv. V tom též termínu 28. 29. srpna tam bude pro změnu zase Dunaj s Janou Vébrovou, letní kapela Mutanti, Ledaj východisko nebo třeba Fakult, Tornádolů a další. A co mě opravdu zaujalo jako příjemná akce, je festival Jesnění, který proběhne v Jeseníku 3. až 6. září. Moc hezky pracují s prostorem, jsou tam věci hudební, ale taky divadelní, performance, všechno možné, na co si vzpomenete. Zurby tam zahrají třeba Hihi Haha Holky, nebo jesenická rodačka Talirou, kapely Eternity Again, nebo třeba taky pražský producent a hudebník Never Touch. Jesnění v Jeseníku, tak takže velice doporučuju. No a teď už stoupáme na první tři pozice a tu třetí má Pozdurba, jejich Polana, verze 2026, Dominik Zezula, Tomáš Havle na jejich akustické album, které vydali v červenci. Žádná klasická best-ofka, ale prostě akustické písničky úplně znovu udělané na základě starých textů, v podstatě nové skladby. Je k tomu zpěvník a všechno to budou dohromady křtít na podzim. A teď je tady teda skladba Polana, která původně vyšla už na albu Není se na co těšit v roce 2019. Ta už tehdy měla být takovým velkým epickým středobodem desky mezi 90-kovou powerbaladou tanečním finále. Ale nakonec to dopadlo trošičku jinak. A tady ta akustická verze se k tomu původnímu záměru tak trochu vrací. Pozdurba a Polana. Třetí místo.

Tolik Pozdurba a jejich Polana ve verzi akustické 2026 na třetí pozici. A teď už tady máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Papíroví draci, pro mě teda vlastně velká neznámá. Tohle je jejich skladba Krajinou, jedna z jejich nových studiových nahrávek, která vyšla v červnu. Kapela pochází z Litomyšlska, pohybuje se někde mezi indie, alternativním popem a rokem. Písničky stojí hodně na českých textech, hodně se vracejí právě ke krajině, přírodě. Mají takový lehce melancholický obrazy. Vedle skladby Krajinou letos vydali taky skladbu Snad. Ta vyšla teď 8. srpna a obě patří k jejich aktuální studiové tvorbě, na které kapela v poslední době pracuje. Našel jsem tam ještě další dva singly, nějaký živák. A u nás tady krásně vystoupali na druhé místo Papíroví draci. Písnička Krajinou.

Papíroví draci a jejich písnička Krajinou na pozici druhé a teď nejvýše postavená novinka rovnou na čelní první příčce kapela, která se jmenuje Foxou a ve Velké sedmě jsme si už xkrát hráli. Teď je to písnička Tvoje hvězdy, což je ukázka z připravované druhé desky. Eva navazují na svůj debut, jak jinak, Adam. A název nové desky má podle kapely jednoduchou logiku. Adam bez Evy nic neznamená, je to nelidská bytost. Novinka vznikla ve studiu Jámor s Ondřejem Ješkem. Kapela chtěla zachytit co nejvěrnější živou energii svých nástrojů. Samotné Tvoje hvězdy vznikly už v roce 2024 z nenápadného kytarového nápadu kapelníka Martina Čermáka. Refrén pak podle frontmana Vickyho přišel spontánně uprostřed noční zahradní párty a je v něm jednoduchá myšlenka naděje, že i když přes vaše hvězdy přejde černý mrak, zase se vyčasí. Foxo, Tvoje hvězdy, místo první.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Tvoje hvězdy od Foxo tě skončily dnes na první pozici. Já než se pustím do rekapitulace, tak ještě vylosuju tři z vás, kteří získají vinyl desky Nemilovaný svět od kapely Už jsme doma. Měl jsem štěstí na tyhle tři z vás: Tomáš Hrůza, Helena Růžičková a Václav Páral. Tak snad jsem se aspoň trošku trefil do vkusu a deska vás potěší. Pokud budete hlasovat v tomhle týdnu, tak budete mít šanci vyhrát po dvou vstupenkách, tři z vás, na festival nepopulární hudby Mikuláv, který se koná 28. a 29. srpna v Mikulovském amfiteátru a bude tam letní kapela Fakult Dunaj a řada dalších. Žebříček bude viset po odvysílání sedmi na webu. Je možné hlasovat pro minimálně 5, maximálně 15 skladeb až do pondělní půlnoci. A budeme za to moc rádi. Pokud byste snad ještě nevěděli, komu dát hlas, tak pojďme to společně projet. Ale ještě předtím možná řeknu, že po sedmi týdnech žebříček opustili Ty syčáci s písničkou V zimě příroda spí. Zrovna dnes vydali druhý singl z nadcházející desky Dlouhá, široká a bystrozraká, písničku Kde, ke které vznikl taky velice povedený klip, takové rozpohybované staré obrázky z Podřipska. Žebříček taky opustili Past po sedmi týdnech, skladba Vemte to za mě. Žebříček opustila taky Klára Voden a Toyota Vangelis se singlem Akira, taktéž Dagmar Plamperová s písničkou Oslov a nepostoupila novinka z minulého týdne od Petra Bursy, skladba Obsession. Ale teď už dnešní novinky. Tou první byla písnička Léto je král od hudebnice, která si říká Kuťa. A je to hudební projekt Markéty Lise, kterou si můžete pamatovat třeba z Mini lidí.

Prevěře jsme si tady dneska hráli skladbu Wallflower od kvarteta Brankos Bridge z jeho nadcházejícího EPčka Geezer Complex.

Novinka čtvrtá, Magdalena Fendrichová alias Květach a písnička Přesila, kterou dělala společně s Past. Nadcházící album Rozkousaný svět vyjde už 4. září.

No a záverečná pátá novinka. Šimon Havelka alias Bear Cloud a jeho nadcházící album Noob & Noobs, písnička Welcome.

patnáctá příčka Jan Fikes a jeho track Eagle z jeho nové desky Secondary Science.

Místo 13. Tereza Hrabíny a její nový single Jiný jméno na zvonku z nadcházející disky Ceremonie.

11. příčka Esa z lesa, Vykoupení. Místo 10. Jazzy La Paz a Jacob Carl, Vzducholoď. Devátá příčka Marie Kyšlovsky, Soudny,

Sedmá příčka, kapela Edith, Štěk. Pozice šestá, Drtikol, Liščí.

0: Místo třetí, Posthudba, Polana.
1: Vlaka jsou připravená přepršet přes figurky, co hledají zázraky mezi paneláky.
0: Druhé místo, Papíroví draci, Krajinou. A první místo, Foxo, Tvoje hvězdy z nadcházející desky Eva.

0: A tím už Velká sedma s datem 18. srpna 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Nojzar. Mějte se. Ahoj.
1: Velká sedma s Kocápkem, Nojzarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1.
3: Přijeďte na rodinný divadelní festival v Malovicích. Divadlo, nový cirkus, tanec, loutky a dílničky pro děti i dospělé. Buchty a loutky, Anička a Leta Dílko, Uf ten život, Kabaret Nomád, Physio Art, Bude cirkus a další. To vše můžete zažít 21. a 22. srpna na Švestkovém dvoře v Malovicích. Letní festivalovou atmosféru podpoří již tradičně skvělé občerstvení. Více info na švestkovidvor.cz. Vstupenky na goout.cz nebo na místě.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Reklama na Radio 1.

Lehoulince před 11. hodinou. Vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu. Na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Pomalu jistě začíná pořád Staré poledne.

Ještě jednou příjemný poslech na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra, začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Taky někdy přidávám i starší kousky nebo i novější, ale jedno je jistý, žádný takový ty notoricky ohraný věci to nebudou. No a protože hudby mnoho času málo a protože taková smutná zpráva přišla z Texasu, zemřel bubeník kapely ZZ Top, tak začneme s kapelou ZZ Top. Tady je jejich první deska z roku 71, jmenuje se First Album a dáme si skladbu s názvem Brown Sugar. Příjemný poslech dnešního starého poledne ZZ Top.

Tak tolik kapela ZZ Top, jejich první album a taková malá vzpomínka na jejich bubeníka, který před pár dny zemřel. No, protože i před pár dny měli velkou akci kluci z Deep Purple, tak teď si vzpomeneme na Deep Purple. Mám tady jejich single z roku 1970.

kapely Deep Purple. To nebejvalo běžný. To byl single z roku 72, jmenoval se Painted Horse. Teď do Austrálie za kapelou Billy Thorpe and the Aztecs, album Life at Sunbury, rok 72 a skladba s názvem Mama.

Tolik australský chasníci Billy Thorpe and the Aztecs, album Life Sunbury, rok 82. Teď už je tady partička s názvem Light of Darkness, jejich stejnojmenná deska vyšla v roce 71 a máme tu skladbu Love in Your Heart.

Tolik kapela, která si říkala Light of Darkness a jejich deska z roku 71. Teď už tady mám partičku, která se jmenovala Traffic Sound. Byli z Peru a hráli poměrně zajímavý takový psychedelický rock, psychedelický blues. Traffic Sound, album Virgin z roku 1970 a skladba s názvem Meškalína.

Tolik kapela z Peru Traffic Sound a jejich deska Virgin z roku 1970, skladba s názvem Meškalína. Teď do New Yorku za kapelou Steeplechase. Album se jmenuje Lady Bright, vyšlo v roce 1970 a my si z něho dáme skladbu Wrought Iron Man.

No a máme tady konec skladby kapely Steeplechase a začíná už pomalu se roztáčet deska kapely Aum. Takový divný název, byla to zkrátka kosmické kreativní vibrace, čili akar, ukar, makar. Tady jsou Aum, deska Blue Swipes z roku 69 a skladba s názvem You Can't Hide.

Tolik tříčlenná kapela Aum a jejich album Blue Swipes z roku 69, skladba You Can't Hide. Teď už je tady partička muzikantů, kteří většina z nich hrávala v kapele Mothers of Invention Franka Zappy. Říkali si Geronimo Black. A my tady máme album z roku 72 a moji velmi oblíbenou skladbu Low Riding Man.

Tolik kapela Geronimo Black, album z roku 72, Low Riding Man. Teď je tady skupina s názvem Prime Evil. Zajímavá parta z Indiany. Svojí desku vydali 5. ledna 1974 a jmenuje se Smoking Bats at Camptons. Prime Evil a skladba s názvem Your Blues.

Tolik Prime Evil a jejich deska Smoking Bats at Campton z roku 1984. Teď už je tady britská kapela Man, s nimi jako host ve studiu John Cipollina, jinak kytarista Quicksilver Messenger Service. Album se jmenuje Maximum Darkness, je z roku 1985 a my si z něho dáme skladbu, která vlastně je jenom z čísel, protože to je telefonní číslo 717155.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky, flašky, kufříky,
1: vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Reklama na Radio 1.

Tolik kapela Man a s nimi skvělý kytarista John Cipollina. To byl album Maximum Darkness z roku 75. No a teď ještě starší nahrávku 1965 a úžasný dámský vokál. Je tady Elizabeth Libby Cotton. Album se jmenuje Shake Sugary, což byla skladba, kterou napsala pro svý čtyři vnoučata, který to s ní na téhle desce taky zpívají. Takže titulní skladba Shake Sugary a Elizabeth Cotton.

Tolik Elizabeth Cotton, která se narodila 1895 a v roce 1987 zemřela. Teď vám zase krev rozproudí v žilách kapela Cerebrum, album z roku 71 a skladba s názvem Eagle Death.

Tolik kapela Cerebrum, album z roku 71. Teď už je tady partička, která se říkala Reason. Jejich deska Age of Reason vyšla v roce 69 a my si z ní dáme skladbu s názvem Temptations About to Get Me.

pokušení mě asi dostane. Kapela Reason a album Age of Reason, rok 69. Teď je tady partička, která si říkala Bílá čarodějnice, White Witch, album z roku 72 a skladba s názvem Homegrown Girl.

Kapela White Witch, album z roku 82. Teď je tady skupina, která si říkala Goliath. Album se jmenuje Hot Rock and Thunder. Vyšlo v roce 1970 a skladba Dead Drunk Screaming.

Kapela Goliath, album Hot Rock and Thunder z roku 82, takový složitější poslouchání. Ale teď už je tady Johnny Winter, album Second Winter z roku 69, skladba Memory Pain. A nezapomeňte, že žijeme podle hesla Johníček do každé rodiny.

Tolik Johnny Winter, album Second Winter z roku 69. Teď je tady skupina, která si říkala Underground Sunshine. Jejich živá deska vyšla v létě roku 1970 a my si z ní dáme skladbu s názvem Mr. Soul.

Tolik zajímavá partička ze státu Wisconsin, z městečka Madison. Říkali si Underground Sunshine. Teď je tady kapela s názvem Think. A my si dáme jejich skladbu, která se jmenuje It's a Good Thing z roku 69.

kapela, která si říkala Thing, a tohle byla jejich skladba It's a Good Thing. Teď tady mám jinou skupinu s názvem Today's Special. Jejich deska je z roku 68 a já jsem vybral skladbu, která se jmenuje stejně jako jeden z mých psů. Krista. Tady jsou Today's Special.

Tak, to byla kapela Today's Special. Tu desku produkoval Eddie Simon, brácha Paula Simona, toho slavného z dvojice Simon Garfunkel. No a poslední skladba dnešního starého poledne, to znamená, že se s vámi loučí Tomáš Vidra, těším se naslyšenou zase příští sobotu. A poslední skladba se jmenuje Organ Grinders Monkey od kapely Frosty z ledna roku 1970. Mějte se moc hezky.

0: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
1: Way Down We Go Tour 2027.
0: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Reklama na Radio 1.

Dobré odpoledne, poslouchat rádio jedna z rádia Jasena Kománková. Dneska co by záskok, budu tady zhruba do pěti a tohle byl Saul Williams. A protože vyšly nový Get Down Services, na kterých mám velmi značný zásek, tak se jejich nejnovějšího releaseu si pustíme skladbu Lentas.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

společný album Dalek a veteránu Hayward. Posloucháte Rádio 1. Teď nás čeká jedna taková pomalejší, a zase ne až tak úplně pomalá věc od Kira Capiccio. Shoe Size. Jako vždycky najdete seznam odehraných písniček na Rádio 1.cz.

Just for one day.

0: Monday.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Šet, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
3: It's a lot. It's a lot.

Tolik Freddy Gibbs a Chemist Anderson Park a teď trochu něco jiného, Arab Strap, aktuální single.

0: Reklama Rádia 1.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Tolikly nesam vínes, kteří už sní o Vánocích. Teď nás čeká Red Soul a pak Matt Benninga.
1: Listen to them. Children of the night. What music they make.

0: Lemčo, v kterém včera vyšlo nový album Punching the Clown.
1: Reklama Rádia 1.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Reklama na Radio 1.

jméno je teď vidět nějak tím tím častěji z L. Rain, jinak ta Jačík, americká kurátorka a taky hudebnice. Teď jí vyšlo taky nový album. Posloucháte Rádio 1, teď nás čekají Vanishing Twin.

Callum Fremix Fox, Sonic Booma a tohle Gitchard, jméno, který jste občas slyšeli, myslím, že dvakrát nebo už třikrát, to je Clubbingu, skladba Your Private Hell.

0: po coveru asi nejslavnější věci on the Smith, tady jsou Blixa Bargat a Teo Teardo Alone with the Moon.
1: Searching for sunlight

tomb. All things are nothing, assured is your doom.

Song to the Siren v podání nejdřív činit Okana, potom Briana Ferryho. Jedna z nejgeniálnějších písní, co znám. Posloucháte Rádio 1, pustíme si Reventru Banharta, Soustojící Vaštibunien a potom Bobbyho Gillespieho a Jenny Bess.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog. A klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Reklama na Radio 1.

Byly 4 hodiny poslouchat Rádio 1, v 5 začne nemoderovaný blok nové hudby, tak si pustíme ještě pár starších věcí. Toy Drum, The World That I Created.

the hills so white, on the hills.

and I make my vow for the 10 minutes.

Čas na kulturní servis. Máme sobotu 16 hodin 17 minut. Začínáme od festivalu. Festival Na ulici, multižánrový festival v Depo 2015 v Plzni. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Rodinný divadelní festival na Švestkovém dvoře. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze a Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále filmy Kino Dlabačov, 18.30 Hořké svátky, 20.30 Spider-Man z Brusu Nový den. Kino Pilotu 19.15 Čeka Čeka, 21.15 Pozvání. V Edisonu v 18 Odisea, 21.30 Princezna Kosmolesba. Letní Kino Dlabačov, 21 Indiana Jones a Poslední křížová výprava. Letní kino na zámku Veleslavín v 21 hodin Kulový blesk a letní kino Gabriel Loci v 21 hodin Casablanca. Pak tu jsou galerie v galerii Středočeského kraje Melcel Kinsel Hilmar 68-78. Národní galerie Praha v Tržní palác NGP po 230 let v Doxu Radka Modzevič Faust. Na zámku Troja Labyrint krajina vnitřního bloudění v Roztokách u Prahy ve Středočeském muzeu je Trnkova zahrada 2. Rokafé kolektiv autorů Wall of Hope v Kunsthalle Praha William Kentridge The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Uměleckého průmyslového muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Meat Factory, Cezary Poniatowski, Deep House. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička, Humpolec, Peasant Perfect, Otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Magická olejomalba, Artoto Galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích Bienále ve věci umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinco Tramo, Pražský hrad, druhé nádvoří, Obrazárna Pražského hradu. Galerie Rudolfinum Data, Data and the Sovereign, v Galerie 1 v Březnici, Jaromír 99. Chemistry Galerie Tomáš Jitra, Tomáš Němec, Václav Misař, Žáda Víva, Studio Prana v Loun, Human Nature a Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová, Barbora Maté, Home Sweet Home. Divadla je tady v 18 hodin představení Circle a Potika Splash v Městského českého kraje. Koncerty a tančírny Groovebar 21.30 Sorry and Mid u Bukalíra ve 23.20 DJové Roman Ray, Vic a Daniel Neighbor. V Jazz Doku začaly Jazz Volunteers o 4 a 25 bude Voila. V areálu 7 Holešovice bude Prague Open Air OMD. Ve Fuxu od 17 Open Air Shimmy, Gufrau, Simi Living Life a další. Na Rádio 1 v 17 hodin nová hudba na Rádio 1, ve 20 hodin NSFV a ve 22 osvědčený pořad Workout. Skvělá písnička od Arab Strap, The Turning of Our Bones.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Plný orb a toxigen. Teď nás čekají Pulp a na samý závěr pak dlouhatánská krásná věc s nový desky Jarbou a pak už čas na nevodanovaný blok nové hudby od pěti. Já se těším slyšenou v obvyklý čas zítra odpoledne.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit pět nových kousků hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snade, který ho znáte také jako Karibu. Tentokrát je pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Texas Twister a Texas Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: Reklama na Radio 1.

0: Pozor, pozor, alarm.
1: Pozor, pozor, alarm.
0: Alarm, pozor.
1: Alarm, alarm, pozor.
0: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
2: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
0: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
3: 100 lidí, 100 chutí.
0: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
2: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
0: Per to tam, Hans!

0: To tady nemůžete dělat!
1: To je Rádio 1. Yeah.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival nepopulární hudby Mikulove. Ten se koná 28. a 29. srpna v areálu Mikulovského amfiteátru a vystoupí tam například letní kapela Fuck Kult či Dunaj s Janou Vébrovou.

0: vylaďujeme už 35 let.
1: Rádio 1.
2: Olé!
3: A banger to bude.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.
5: Na Rádiu 1.
6: Na Rádiu 1.

stupid voice. Stupid voice.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit 5 nových kousků Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydala trojice Blond Redhead nový single. Ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Karibu. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: of a gangster. He's telling you who he is, baby. You better listen. Ow!
1: Bylo do Češky!
2: Radio 1. Tak stisknul jsem dvakrát.

0: Pure pina mia panáku blbec,
1: pitomec.
2: Inhaluje.
1: Doufám, že ne rům.
2: Inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
5: Way Down We Go Tour 2027.
4: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.
7: Na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. LesHoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

mikrofonu. Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň. Závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit. Všechno bude dobrý.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

Ahoj, zdraví vás Teli, vítejte u dalšího vydání pořadu NSFW na Rádiu 1. Jako obvykle vás čeká záplava těch nejlepších novinek ze světa House Music. Mrkněte na Insta, app Teli House Music a dejte follow, vaše podpora je to nejdůležitější. Jdeme na věc, příjemný poslech.

to the rhythm down on the dance floor.

Kapely se loučí, tohle byl pořad NSFW na Rádiu 1 a těším se, že se uslyšíme zase za 14 dní. Do té doby kontrolujte můj Instagram @telehousemusic, mrkněte na Mixcloud, kde jsou záznamy všech pořadů, co paměť sahá. Teď už se na vás chystají Tuko a Simons se svým workoutem. Mějte se hezky a buďte sexy. Ahoj!

mám za sebou 3 hodiny letu, všechno se mnou lítá, je po přílivu.

skvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejes šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

0: Prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám.
0: Jasně, takže za prvý, jak to udělat,

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.